0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Rádio FM s Galagerom.

Inak teplý deň. Stienistých ulbíc. Kladivé koridory. Inak teplý deň. Vždy keď zahliadnem manikérky z Vietnamu, s pokorou zvážnem.

V hlavách chodcov v tichom ráne vytušíš schmár na ich tvárach. Schmár na ich tvárach. Hluk v hlavách chodcov.

tichom ráne vytušíš. Tmár. Tmár na ich tvárach. Hluk v hlavách chodcov.